že zas dva cůbky mám a duha zlato hřívá mě vede zpátky k nám. Zas proletím tou brankou, až k lesu můžu jít.

už to chodí, hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase

0: Český Blaník.
1: Víš, já nechci moc, ale je další noc,

0: Nákupy v online shop.cz.
1: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
0: www.onlineshop.cz. Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: České písničky, které máte rádi.
3: Český blaník.
4: Mám prostě

dostal do ráže. Když zajíždí do nové garáže, vchod ukázal se šák menší, popadnu čakan, šák sa zvětší, hinsa huká, hinsa huká.

0: už je tady!
1: Zábava vlny tobogány.
2: Co vás čeká?
1: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
0: Plno tobogánů a skluzovek.
1: Tak všichni rychle do plavek.
2: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
1: Relax, drinky, animace.
0: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
1: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Není nás mnoho, ale máme mezi sebou spoustu výjimečných lidí.
7: Pojďte si s námi o nich povídat.
8: Každý všední den vždy po 9. a po 14. hodině.
7: Co Čech, to rekordman.
8: Na Českém Blaníku.

tvářej na krásném paníku. Tak jako každej, já se vzlídnu v tom mogu podniku. Kámoš měl pravdu, že tu holky jsou jako zlí.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý košili

Každý mý gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění,

0: Český Elvis, Karel Zich a není všechno paráda, ale já myslím, že ten dnešní den parádní bude, i protože vám budeme dál hrát české písničky, které máte rádi. Turbo, krásným dívkám za chvíli. Taky si pustíme Hanku Zagorovou a vlastníka Hrapese Jen pár dnů.
1: Jen pár dnů s tebou mít, jen pár dnů.
0: A ještě Alice Springs, Vrať se mi zpátky.
2: Vrať se mi zpátky.
0: Ano, hned po zprávách budeme pokračovat.
3: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
8: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
9: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
10: Českém blaníku.
0: Dnešní den bude v Čechách oblačný až zatažený, na mnoha místech se vyskytnou přehánky i bouřky. Až k večeru od západu máme čekat ustávání srážek a protrhávání oblačnosti. Na Moravě a ve Slezsku tam to bude opačně, zpočátku bude jasno až polojasno a pak naopak od západu přijdou ty přehánky a bouřky. Teploty dnes 27 až 32 stupňů, na východě Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách okolo 24. Jen v Beskydech bude tepleji, tam naměříme až 28. Tolik počasí na dnešní den, ale teď už Monika Holubová a první ranní zprávy.
11: Zprávy na Českém blaníku.
12: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Sucho v Česku se každým dnem prohlubuje. Předznamenala to už loňská zima, během které byl podle geologů a hydrologů z Univerzity Karlovy extrémní nedostatek sněhu. Situaci pak následně zhoršily také suché jarní měsíce. Zatím ale podle dat nejsme na extrému ze srpna 2018, který byl nejsuším srpnem v historii měření. Rychle se k němu ale blížíme. Několikátý den po sobě padaly teplotní rekordy. Rekordy za včerejšek hlásí 91% stanic, 30 z nich pak naměřily nejvyšší teplotu v historii. V Jihomoravské Strážnici už po třetí v řadě padl absolutní teplotní rekord pro Moravu. I včera tam naměřili 41 stupňů. Merklín na Plzeňsku opravuje rozsáhlý zámek. Nyní dokončuje přestavbu kinosálu v Patře za víc než 4 miliony na společenský sál, jak říká starostka Jana Nováková.
13: Až bude zrekonstruovaný ten sál, to asi se bude čím pochlubit. Jsme udělali celou střechu, tu jsme teda dělali na třikrát na etapy. Dostali jsme teda z Plzeňského kraje vždycky nějaký příspěvek na to. Pak jsme tam měnili plynový topení kotle, takže to taky stálo hromadu peněz.
12: Merklín vlastní zámek už od roku 1990 a postupně do něj dal už 25 milionů. V Českém Krumlově vede do centra přes společnici Nová lávka. Je v Jelení zahradě, kde stavba navazuje na projekt úprav přístupových cest karálu klášterů. Chodci se tak po lávce snadněji dostanou do historického centra města. Stavba je dlouhá 630 metrů a přišla na skoro 6 milionů. Tolik zprávy na Českém blaníku. Hezké ráno.
11: Rádio Český blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré ráno vám všem, kteří už takhle jako 5 minut po 6. hodině jste vzhůru. Pokud teprve vstáváte, tak se probouzíte do čtvrtečního dne s datem 6. srpna. Michal Krusberský bude dneska vaším dopoledním a ranním společníkem a začínáme s kapelou Turbo. Krásným dívkám!

Roztančený Petr Kotfalt s písničkou A tak dál. 17 minut po 6. hodině, všem krásné ráno přejeme a hlavně ho přejeme všem Oldřiškám, které dneska mají svátek. No a nejenom Oldřišky, ale v kalendáři je i Ulrika, což je podle mě v Česku docela exotické jméno. Tak jsem se schválně díval, že Ulrik máme v Česku 46 pouze. Tak pokud nás nějaká z těch 46 poslouchá, i Ulrikám krásné ráno. Jinak slaví dneska moderátora bavič Petr Novotný, má 79, a také herečka a zpěvačka Hanka Holišová, ta má 46. narozeniny. A slavil by dneska i Andy Warhol, kdyby ještě byl mezi námi. No ale co se málo ví, že před 204 lety věnoval německý prozaik Goethe muzeu v Mariánských Lázních sbírku 84 druhů hornin. No, to se teda fakt moc neví. Každopádně Benátský festival má dneska 94 let, protože právě před 94 lety se uskutečnil první ročník tohoto filmového festivalu. No a třeba před 61 lety vydala kapela Beatles své první album Help. No a byla to paráda. Stejně tak jako zpěvák Prince před 42 lety vydal své průlomové album Purple Rain. Na to si dokonce i já pamatuju. Tak ale teď zpátky k domácím písničkám. Za chvíli Hanka Zagorová a Vlastík Harapes, taky bude Vašek Neckář. A teď je tady Jana Kratochvílová. Dobré ráno.

tučím, tak tedy zůstaň, moje ústa ti to poručím. Čím blíž jsme k zemi, tím víc já trpím závratím, tak co tedy mi zbývá.

pro tebe změním třeba zítra způsob života a zapomenu klidně, jak se tančí gavota. Když vezmeš náhle mou dlaň chvíli něžně do dlaní, tak

0: Hanka Zagorová, Vlastík Hrapes, jen pár dnů a doslova jen dva dny, čili pár, nás čeká od víkendu, takže přátelé, ještě to chvíli musíme vydržet. Jinak jsem se koukal také do kalendáře psího a dneska Barbie slaví, ano, pokud vaše fenka se jmenuje Barbínka, tak i dneska taky dejte nějaký dobrý piškotek. My vám naopak posíláme k té snídani a ke kafíčku kapelu Miraj a Alice Springs už za malý okamžik.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Čerstvý tatínek Miraj Navrátil, který na některé koncerty dokonce lítá letadlem. Dokola jsme doposlouchali na Českém Blaníku a dnes poprvé jdeme pozdravit do Českého hydrometeorologického ústavu kolegu meteorologa Eduarda Novotného. Dobré ráno přejeme a prozraďte nám, jak to aktuálně vypadá s počasím.
1: Dobré ráno vám i posluchačům. Zatímco ve východní polovině Moravy a ve Slezsku převládá polojasno, na zbytku území máme aktuálně oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, ojediněle pak i bouřky se vyskytují v pásmu od jižních Čech a Vysočiny až po východní Čechy a jeseníky. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 22 a 17 stupni. Nejtepleji je v centru Prahy a také na stanici Hošťálková na východě Moravy, kde je přes 28 stupňů, takže tam velmi teplá noc.
0: No, je to tak. A co po zbytek dne, co máme čekat?
1: V Čechách bude oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku to bude trochu jiné, tam bude zpočátku slunečno, pouze v západní části Moravy až oblačno a můžou se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se však obloha zatáhne i na zbytku Moravy a Slezska a místy se taky přidají přehánky, a to bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes očekáváme 27 až 32 stupňů, takže mírné ochlazení oproti včerejšku. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku bude 32 až 37 stupňů, takže tamto ochlazení se ještě neprojeví a vítr čekáme slabý proměnlivý.
0: Děkujeme za informace a teď už zase hrajeme Kristýnu za chvíli, ale nejdřív Michal Tučný.
2: Tenhle příběh je pravda, ať vysím, jestli vám budu lhát. Já jsem potkal jednu dívku,

0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás v Resortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
9: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 tisíc korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
10: Český baník.
11: Celý den jenom česky.
10: I slovensky.
12: Keď budeš stáť s inou pri oltári, možno, že s

0: keď budeš stáť s inou pri oltári.
1: 12 minut před 7 hodinou, Kristýna pri oltáři, a teď se jdeme schladit, protože hledání chládku je docela aktuální téma, veďte, a vypadá to, že ideálním turistickým cílem, kde bychom se mohli schladit, je právě podzemí, třeba to plzeňské, které můžete navštívit v pivovaru. A jak to tam vypadá, to nám teď prozradí vedoucí turistických tras celého Prazdroje Pavla Mašková.
2: My máme celkem 9 kilometrů sklepů, ale ta návštěvnická trasa ve sklepě měří zhruba 800. Teplota v těch sklepích, kde se nepřichlazuje, je dneska už trošku vyšší, ale tady na Spilce, kde se teď nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů zhruba.
1: No prosím, tak to, abyste se teda jako vybavili nějakou péřovkou, protože je tam o 32 stupňů méně než nad zemí. Tak zdravíme do Plzně a teď hrajeme. Nějak váš Jorb, dobré ráno. Nejlíbím.

0: Petr Novák a jeho hvězdička blízkavá doznívá necelé 2 minutky před 7 hodinou a s čím my se blízkneme v té další hodině, třeba s Daliborem Jandou, vždycky jsem to já.
1: Vždycky jsem to já.
0: Taky si společně s námi můžete zaspívat S Bohem lásko, dorazí Valda Matuška.
2: S Bohem lásko, nech mě jít.
0: A ještě Reddy Kirken, ti nás proberou i s písničkou Zítra mám.
3: Zítra mám. Zítra mám.
0: Ano, i po 7 hodině vám budeme hrát české písničky, které máte rádi.
4: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz.
5: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhováníVrána.cz.
6: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
7: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
6: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
7: Tak teď už to zvládnem.
8: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
9: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes máme v Čechách oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytují také přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a budou se přesouvat na Moravu a do Slezska, kde zatím mají ještě jasno či polojasno. No ale ty přehánky k vám také dorazí. Teploty 27 až 32 stupňů v průměru, na Moravě a ve Slezsku naměříme 32 až 37, tam bude stále ještě tropické teploty a na horách kolem 24. V Beskydech stále 28 stupňů. Tolik počasí, to aktuální, a Monika Holubová také přišla se zprávami.
10: Zprávy na českém Blaníku.
11: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Kyberpodvodníci letos výrazně přitvrdili. Podle dat Komerční banky podnikly v prvním pololetí o 41% víc útoků než loni. Tento rok je z tohoto pohledu nejtěžší za poslední 4 roky. Během léta jedou ve velkém investiční podvody i podvody s parkováním anebo falešnými účty za ubytování na dovolené. Státní zástupce obžaloval 5 lidí a 1 právnickou osobu v kauze Bulovky. Týká se to nákupu rychlovačů za 160 milionů korun. Zároveň ve stejném případu navrhlo vrchní státní zastupitelství schválení dohod o vině a trestu s 1 člověkem a také se 2 právnickými osobami, tedy firmami anebo organizacemi. Lidé v nouzi můžou jezdit pražskou MHD výrazně levněji. Město obnovilo 70% slevu na měsíční kupon, který vyjde na 165 korun. Jak zvýhodněné jízdné získat, přiblíží mluvčí společnosti operátor ICT Vladimír Antonín Blaha.
12: O zařazení do tarifní kategorie je možné požádat výhradně prostřednictvím e-shopu www.bydlita.cz. Pro zařazení do této tarifní kategorie je potřeba elektronické potvrzení o přiznání dávky státní sociální pomoci.
11: Potvrzení vydává úřad práce. Pardubice v létě opravují školy a školky za 140 milionů. Stavební práce pokračují na 28 objektech. Jde třeba o školní kuchyně, odborné učebny, elektroinstalaci, toalety anebo technické vybavení budov. Novou kopuli a dalekohled pak bude mít i pardubická hvězdárna. Tolik zprávy na českém Blaníku a teď je tu opět Michal Krusberský.
0: Ano, pokračujeme dál.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 7:02 jsou prázdniny, takže školáky ještě budit nemusíme, ale pokud vy spěcháte do práce, k lékaři, tak utíkejte a my vám na cestu hrajeme další české písničky. Iveta Bartošová bude za chvíli, ale teď slibovaný Dalibor Janda, vždycky jsem to já. Michal je s vámi, tak ať se hezky vstává.

0: Tak tohle byl Bílý kámen Ivety Bartošové, 12 minut po 7 hodině, ale my si teď posvítíme na úplně jinou písničku.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: My si totiž pustíme tu naši sluníčkovou hymnu blanickou s názvem Slunce dál svítí a ptám se Jendy Vávry, jak tahle písnička vlastně vznikala.
2: Tak já jsem moc rád, že jsem byl u nejzásadnější písně historie Blaníku, doufám aspoň, protože to byla velká věc psát něco k 25 letům Rádia Blaník. Sešlo se na ní mnoho skvělých interpretů a bylo to trošku jako výzva, protože někteří ty interpreti se ani třeba na podích za stolik nepotkávají, ale dát něco dohromady, co by je tak jako spojilo a združilo, stejně jako je združuje a spojuje Rádio Blaník, a já doufám, že to slunce nikdy nezhasne a bude svítit dál a přeju Blaníku jenom to nejlepší.
0: No my moc děkujeme a písničku si do dneška hrajeme.
1: Písnička dne na Českém Blaníku.

0: Kupečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Jana Robová, Mám mě rád. Teď v 7, skoro už 23 minut k tomu. Ano, dobré ránko přejeme z Českého Blaníku. Už za chvíli nejenom další české písničky jako Valda Matuška nebo Petra Janů, ale hlavně se opět spojíme s naším meteorologem, abychom probrali to dnešní aktuální počasí. Pokud teprve vstáváte, tak opatrně jedna nožka, druhá nožka, no však to znáte. A k tomu nějaké dobrý kafe, ať se proberete. My vám přejeme ještě jednou dobré ráno.
1: Mimořádná příloha Fotbalový podzim již dnes ve vašem regionálním deníku. Vše, co potřebujete vědět o nové fotbalové sezóně. Zajímavé přestupy, los nižších soutěží, co si vládci fotbalu chtějí vzít z mistrovství světa. Fotbalový podzim už dnes zdarma ve vašem deníku.
2: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
6: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
7: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
8: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
9: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
10: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
11: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: 6.6. měli koncert v Praze a prý poslední, tak uvidíme, jestli to nakonec vyplní nebo ne. Stušková za námi a my už míříme do Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravíme Eduarda Novotného. Jak to vypadá aktuálně s počasím nad Českou republikou?
1: Dobré ráno vám, posluchačům. Zatímco ve východní polovině Moravy a ve Slezsku převládá polojasno, na zbytku území máme aktuálně oblačno až zataženo, déšť nebo přehánky, ojediněle pak i bouřky se vyskytují v pásmu od jižních Čech a Vysočiny až po východní Čechy a Jeseníky. Teploty se nejčastěji pohybují mezi 22 a 17 stupni. Nejtepleji je v centru Prahy a také na stanici Hošťálková na východě Moravy, kde je přes 28 stupňů, takže tam velmi teplá noc.
0: No to teda byla, ani jsem se moc nevyspal. Každopádně máme si dnes přibalit i ty deštníky. Bude zataženo v průběhu celého dne?
1: V Čechách bude oblačno a zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku to bude trochu jiné, tam bude zpočátku slunečno, pouze v západní části Moravy až oblačno a můžou se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se však obloha zatáhne i na zbytku Moravy a Slezska a místy se taky přidají přehánky, a to bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes očekáváme 27 až 32 stupňů, takže mírné ochlazení oproti včerejšku. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku bude 32 až 37 stupňů, takže tamto ochlazení se ještě neprojeví a vítr čekáme slabý, proměnlivý.
0: Tak děkujeme za informace a budeme doufat, že ty deště nás aspoň trošičku schladí. Za chvíli Jirka Schillinger a Helena Vondráčková, teď je Petra Janů, s Bohem všem láskám dej.

0: Tahle ta písnička nám 100% zapadá do toho našeho ranního vysílání. Jirka Schellinger, Helena Vondráčková, Vyskoč, vstávej, k nám sedej. Tak vy se k nám taky můžete přidat, nejenom tím, že budete poslouchat Český Blaník, ale že se aktivně budete podílet na tom, co budeme poslouchat. Už v příští hodince totiž hrajeme na přání a už teď pomaličku můžete začít posílat vaše vzkazy, vaše žádosti, co byste chtěli nechat zahrát. A to buď v SMS-ce nebo hlasovce přes WhatsApp, obojí posílejte na číslo 720 836307. Ať už chcete pozdravit dnešní oslavence, udělat radost sobě nebo někomu z vašich blízkých, čekáme na vaše vzkazy. A v příští hodině hrajeme na přání. Ale za chvíli Lenka Filipová a Leny, samotní nejsme nic.
1: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
2: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Máslo Česká chuť 250 gramů s apkou za 22,90. A kuře bez drobů, kilo, pouze za 59,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
4: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
5: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Sloninci komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
4: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
5: Těšíme se na vás.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Radio Český Blaník.

0: Michal David, na závěr hodiny před 8 jsme si dali písničku To jsem byl já. No a co si dáme po 8 hodině? Třeba Šrouby a Matice budou Mandraže. Přijde i Obyčejná holka Lucka Bílá. A ještě Popelka Xindlex. A taky další české písničky, které máte rádi za malý okamžik.
1: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
2: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den bude v Čechách víceméně oblačný až zatažený, na mnoha místech se vyskytnou také přehánky nebo bouřky. Naopak na Moravě a ve Slezsku zpočátku dne jasno či polojasno se sluníčkem a později se tam také ty bouřky dostanou. Teploty dnes 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska až 37 stupňů Celsia, no a na horách kolem 24. Tolik počasí a teď už další zprávy a Monika Holubová s nimi ve studiu.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Řeky v Česku mají jen zlomek obvyklého průtoku. Málo vody je taky v přehradách. V povodí Moravy má zároveň většina nádrží přibližně o třetinu méně vody, než odpovídá běžnému stavu. V období sucha přitom tyto nádrže uvolňují vodu ze svých zásob, aby zlepšily průtoky v řekách. To je nyní čím dál větší problém. Nedávné případy znovu upozornili na riziko otravy oxidem uhelnatým. Bez speciálního čidla se špatně detekuje. Je totiž bez barvy, chuti i zápachu, které zdravotní potíže můžou signalizovat zasažení tímto nebezpečným plynem, říká mluvčí hasičů Václav Pilný.
7: Otrava oxidem uhelnatým se projevuje jako malátnost, cyčení v uších, bušení srdcem, dloby, závratě, zvracení, případně i bezvědomí. První pomoc spočívá ve vynesení postiženého na čerstvý vzduch a přivolání zdravotnické záchranné služby.
6: Zajímavostí je, že člověk otrávený oxidem uhelnatým není smrtelně bledý, ale má naopak třešňově červenou barvu. Mělník znovu vypíše tendr na opravu koupaliště. Výsledek toho původního, který se týkal kompletní proměny, totiž zásadně převýšil očekávané náklady, a to o 100 milionů korun. Místo toho chce vedení radnice nejdříve jen vyměnit bazénové vany a technologie úpravy vody. Mělník chce vše dokončit před příští letní sezónou. V Chrudimi by mělo vzniknout další místo pro psy a jejich chovatele. Sociální podnik města požádal o výpůjčku pozemků pro tyto účely v oblasti na Větrníku, kde je rozsáhlé sídliště. Chrudim plánuje vybudovat psí výběh a odpočinkový park. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Míšo, je to opět tvoje.
0: Děkuju a my pokračujeme s českými písničkami.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: A hned ze startu hodiny si dáme Marka Ztraceného, kterého zítra čeká velký koncert na Letné, tak by mě docela zajímalo, jestli teď spí dobře. Ztrácíš si dáme hned teď? Někdy.

0: Obyčejná holka Lucka Bílá na Českém Blaníku. Mimochodem v divadle, které vlastní Lucka Bílá, už připravují stejnojmenný muzikál. Dokonce už proběhla první čtená zkouška.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: A teď něco pro vás. Zdraví Michale do Českého Blaníku. Dneska to vstávání bylo opravdu kruté. A věřím, že nejenom pro mě. Tak mi zahrajte na pohodový rozjezd čtvrtečního dne třeba Damien's Mám tě rád. Napsala Monika z Hradce. No, Moni, já myslím, že to ráno, respektive noc, kde bylo fakt hodně horko, byla náročná pro nás všechny, takže tu písničku si zasloužíme úplně všichni.
2: Písnička.

0: Kdyby tady byla taková panenka a Pavel Šalman Lohonka na Českém Blaníku, to jsou přesně tyhle ty písničky, které pro vás máme i v rámci víkendových písniček k táboráku, které u nás můžete poslouchat vždy v sobotu a v neděli mezi 19. a 22. hodinou. Tak a za chvíli to si pustíme Věrku Špinarovou, bude i Lucie a taky se opět spojíme s naším meteorologem, abychom zjistili, jak to dnes vypadá s počasím.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
2: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Tam budem?
4: Nech toho.
3: Raději už tam budem.
4: Přestaň. Štěje mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře.
3: Mňam.
5: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
7: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
8: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
7: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
8: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
7: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
14: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
15: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
14: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
16: Rádio Český Blaník.

0: Špinarová, 3 minutky po 8:30 na Českém Blaníku. Stále přejeme dobré ráno a přejeme taky hezký den Eduardovi Novotnému z Českého hydrometeorologického ústavu a ptáme se, jak to dnes bude vypadat s tím počasím.
1: Dobré ráno vám, posluchačům. V Čechách bude oblačno a zataženo, na mnoha místech se vyskytnou přehánky a bouřky, a to i silné. K večeru budou od západu srážky ustávat a oblačnost místy ubývat. Na Moravě a ve Slezsku to bude trochu jiné, tam bude zpočátku slunečno, pouze západní části Moravy až oblačno a můžou se vyskytnout přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se však obloha zatáhne i na zbytku Moravy a Slezska a místy se taky přidají přehánky, a to bouřky i velmi silné. Nejvyšší teploty dnes očekáváme 27 až 32 stupňů, takže mírné ochlazení oproti včerejšku. Ve východní polovině Moravy a ve Slezsku bude 32 až 37 stupňů, takže tamto ochlazení se ještě neprojeví a vítr čekáme slabý, proměnlivý.
0: Tak děkujeme za informace, přejeme krásný den a teď taky hrajeme Xind Likes a Popelku a za chvíli vás budeme zvát na koncert, který je úplně zadara.
2: Už zase skončil flám, do vodky džus ti dám a pak ti spočítám nový ztráty. Úsměv se na

seber si to sama. Seber si to sama.

pytli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Český Baník.
2: Celý den jenom česky.
1: I slovensky.

0: V dnešním čtvrtečním ránu také Mekyš Birka i s písničkou Zažni.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A my vás zveme na další letní koncert, který je zadara, můžete tam přijít úplně všichni. A tentokrát jsme za vámi vyrazili, nebo ještě dorazíme, zítra do Chomutova a začínáme 5 minut před 5:30 odpoledne na náměstí 1. máje, kde bude velké pódium a na něm třeba také Jakub Smolík.
3: Potom nebuď z toho smutná.
0: Bude i Janek Ledecký. A mezi trním jedna růžička, a to Tereza Mašková. A samozřejmě taky naše blanická kapela, spousta stánků s dobrým jídlem a pitím a budou tady i naše samolepky, které jsou důležité si schovat, protože vám mohou v dalších dnech přinést tisíce, dokonce jednomu z vás až 100 000 korun. Jak to přesně funguje, zjistíte na našem webu radioblaník.cz.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíženám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Ahoj, tady Vašek Neudbarta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Datart pořádá Maxi výprodej.
5: Cože? Maxi výprodej?
4: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
5: Tak to je další level.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
7: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
11: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka krkonoše.cz.
12: Český blaník.

0: Ten kluk už dávno se mnou není. Petra Černocká uzavírá tuhletu hodinu a před námi je Dalibor Janda. Taky si dáme Mídlového prince a Vaška Neckáře. A ještě Trezor Karla Gotta. A to všechno po 9. hodině na Českém Blaníku. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
3: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: To dnešní bude takové rozdílné, zatímco v Čechách máme oblačno až zataženo a na mnoha místech se vyskytují přehánky i bouřky, tak na Moravě a ve Slezsku je zatím jasno či polojasno a bouřky tam dorazí později odpoledne a k večeru. A liší se tím pádem i teploty, zatímco v Čechách 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách kolem 24, jen v těch Beskydech zase bude teplej až 28. Tolik počasí na dnešek a Vladan Hýl přichází s dalšími aktuálními zprávami.
5: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne, jsou tady aktuální zprávy a Vladan Hýl. Zase u nás padaly teplotní rekordy. Teplotní rekord pro včerejšek překonalo 156 z více než 170 dlouhodobě měřících stanic v Česku. Nové maximum pro celý srpen zapsalo 31 stanic a 28 míst zaznamenalo dosud nejvyšší teplotu v historii. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích 2 letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Klimatický jev El Niño může narůst do extrémních rozměrů. Do konce příštího roku by mohl přivést zhruba 50 milionů lidí do stavu akutního hladu. Upozornil na to Světový potravinový program, podle něhož už nyní čelí vážné potravinové nejistotě 225 milionů lidí v 45 zemích. Fotbalisté Hradce Králové dnes přivítají v úvodním duelu 3. předkola Evropské ligy Bešiktaš Istanbul. Utkání v Malšovické aréně začne v 19 hodin. Už o hodinu dříve rozehrají rovněž na svém stadionu 3. předkolo konferenční ligy jablonečtí fotbalisté proti týmu RFS Riga. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásný čtvrtek.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: No je to tak, čtvrtek už je malý pátek, takže to uběhne velmi rychle a budeme tady mít víkend. Dneska to ale musíme přežít a já vám v téhleté hodince taky prozradím, kde byste se mohli účinně schladit. Ale kromě toho nabídneme i další domácí rekord už za pár minut. Do té doby taky Slza, anebo teď hned Dalibor Janda. Michal Krusbrský je s vámi, hezký den přeju. Zvoní.

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Dnes ti to sluší.

0: Tak tohle je duo Filigrán a písnička z roku 1985, jmenuje se Loučení a doznívá na Českém Blaníku 14 minut po 9. hodině.
1: Co Čech, to rekordman.
0: A teď už je čas přivítat v našem vysílání Pepíno Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit. A čemu se budeme věnovat dneska? No, takovému závodnímu rekordu a také dlouhověkosti.
2: S velkou úctou jsme do České knihy rekordů zapsali nejstarší účastnici veterán rally Křivonoska, která ve věku 90 let a 2 dny absolvovala závod jako řidička motocyklu se sidecarou a najezdila 108 kilometrů a celkově se umístila na 17. místě. Gratulujeme a držíme palce do dalších let a přejeme hodně zdravíčka.
0: No přesně tak, gratulace veliká od nás, Vašek Neckář a Mýdlový princ.
1: Co Čech, to rekordman. Na Českém

0: kapela Jelen a taky Jana Kiršner s písničkou Co bylo dál a co bude dál, no to my víme naprosto přesně. Helena Vondráčková, Dvě malá křídla, podíváme se i do trezoru Karla Gotta a ze všeho nejdřív Hanka Zagorová, Počítadlo lásky. Tak mějte s námi s Českým Blaníkem stále pohodové dopoledne.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Garáž v Držovicích u Prostějova za 390 tisíc korun, zahrada ve Velkých Popovicích na Praze Východ za 3 490 tisíc, rodinný dům ve Žlebech na Kutnohorsku za 8 495 tisíc, rodinný dům v Březně u Chomutova za 9 480 tisíc 300 korun a byt 2 plus 1 v Praze Záběhlicích za 7 499 tisíc. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Tahické léto v Aquapolis Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapolis Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapolis.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
11: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
12: Rádio Český Blaník.

0: Jo, takový malinový sirup, to je vysloveně letní delikatesa. Dodnes si pamatuju tu vůni, když jsme s maminkou malinový sirup vyráběli. Kapela Miraj za námi, no a přátelé, pokud byste se chtěli schladit, tak můžete do dolnorakouské vesničky Schwarzau, kde naměřili před dvěma dny 11 stupňů Celsia. A je to nejchladnější místo v Rakousku. Přitom pouhých 35 kilometrů od Českého Krumlova. No pravda, v té vesničce, nebo spíše osadě, žije jenom nějakých 5 obyvatel a je to takové údolí kotlina mezi horami a je ve výšce skoro 800 metrů nad mořem, tak proto se tam takovéhle nízké teploty vyskytují. No, co bychom za ně v tuto chvíli dali, i když na druhou stranu v zimu bych tam ty teploty pod minus 20-30 stupni nechtěl zažívat, to je fakt. Od nás za chvíli kapela Krištof a taky Iveta Bartošová budeme útočit láskou. Tak přeju krásné dopoledne.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna. Setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
3: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
4: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
3: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
4: Tak teď už to zvládnem.
5: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
6: Milujete cyklistiku? Nenechte si ujít Czech Tour. Peloton špičkových profíků projede českou a moravskou krajinou od 13. do 16. srpna. Těšit se můžete na skvělou atmosféru a bohatý doprovodný program. Mrkněte na czechtour.com.
7: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome home.
8: Padá!
9: Tak si něco přej.
8: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
9: Tak to se mi to přání splnilo.
8: Cože?
9: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
8: No tak toho musíme rychle objednat.
10: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
11: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. Smysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: Tohle byli Kaťáci neboli Katapult, já nesnídám sám a pokud máte dovolené a prázdniny, tak jste možná taky dneska nespěchali s tím, abyste si dali brzy ráno snídaní a teprve teď si ji užíváte, tak v tom případě dobrou chuť a my vám i k těmto činnostem pošleme Jirku Korna. Chci tě mít. Taky budeme malovat s divokým Bilem. A nejenom vy jste v práci, ale i radci od kabátů. A budou i další české písničky, které máte rádi, a to hned po 10. hodině.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kuponů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
7: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
8: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
7: Alfa křížovky, ty s duhou.
8: A s ptákem.
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky. Artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma, to je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní den je v Čechách spíše oblačný až zatažený. Na mnoha místech se vyskytují přehánky nebo bouřky a ty se budou pomaličku přesouvat na Moravu a do Slezska. Zatím na Moravě máme ještě slunečno či polojasno, ale k večeru a odpoledne už tam ty srážky také mohou dorazit. Teploty dnes 27 až 32 stupňů, ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 a na horách kolem 24. Jen v Beskydech bude zatím tepleji, tam naměříme až 28. Teď s 10. hodinou je ve studiu Vladan Hýl. Dáme si další aktuální zprávy.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Pohodové čtvrteční dopoledne jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Pátek přinese do Česka mírné ochlazení, ale jen krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice můžou k večeru objevit deště nebo bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Ojetiny v Česku zdražují. Průměrná cena ojetých aut na českém trhu v červenci meziročně vzrostla o skoro 7% na 324 tisíc korun. Bylo to o necelých 3 tisíce korun více než v červnu, ale zároveň o téměř 11 tisíc korun méně než v rekordním únoru. Přesto prodeje ojetých automobilů na inzertních serverech poklesly. Policisté našli tělo 28-letého muže, kterého hledali od úterní silné bouřky. Na jezeře Most byl v tu dobu na paddleboardu. Po druhém muži policisté stále pátrají. Tělo našli ve středu večer. Policie o tom informovala dnes na sociální síti X. Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance Katie McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7-1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka travnatého Grand Slamu nestačila na Rusku Samsonovovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodový čtvrtek.
10: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom písničky, pokud hledáte nějaký zajímavý program pro celou rodinku, tak vám nabídnu jednu zajímavou akci už za okamžik. No a taky vám řeknu spoustu dalších zajímavých věcí, třeba, že byste si mohli nechat zahrát písničku na přání. Ale nejdřív Jirka Korna nebo teď Tomáš Klus s písničkou a pak tak hezké dopoledne.
12: Jednou

Ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne dýt, zavládne klid. Oči jezdců z

0: nás tří.
1: Tak tohle bylo Malování divokého Bela, 12 minut po 10. hodině a slíbil jsem vám nějaký výlet, takže přátelé, pokud hledáte program pro celou rodinu, tak v sobotu byste mohli vyrazit na zámek ve Slavkově u Brna, kde se bude konat Den princezen. Užít si tam můžete den v říši pohádek, kostýmu a zábavy, ale také hudebních vystoupení. Například tady už dopoledne před 11. hodinou vystoupí Milan Peroutka, bude tady i před 12. tou Pokáč, vidím tady odpoledne třeba i kouzelníka Pavla Kožíška, ještě později Kája a Bambuláček a také Lollipops. No, bude toho hodně a celým tím dnem bude provázet také herečka Sabina Laurinová. Tak myslím, že si tam každý najde to své. Takže nezapomeňte, v sobotu Den princezen a rytířů ve Slavkově u Brna. Tak tam si to užijete a u nás samozřejmě české písničky. Za chvíli Michal David, ale teď Útěk Lucky Bílé.

0: vadí tě teď. Noční se zaklete.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hladě.

0: Nádherná láska Pavla Nováka doznívá na Českém Blaníku v 10 hodin a 23 minut a nádherná je i Praha, co si budem povídat, jenže nemám dobrou zprávu pro všechny milovníky Prahy, protože podle nové studie Global Tourism City Attractiveness Index je turisticky nejatraktivnějším městem světa, ne Praha, ale New York. Což teda já jako osobně nechápu. Na druhém místě skončila Paříž, to chápu. Na dalších místech jsou Osaka a Kyoto a také jihokorejský Seoul, ale Praha až na 84. místě ze 150 měst. No, tak nevím, kdo to vybíral, ale asi byl slepej. Za chvíli u nás Kabáti, Radci v práci a také Hop Trop a Tři kříže.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yes!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, CZ.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zahraj si minigolf! Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry.
7: Vstup je zdarma. Hezkou hru.
8: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
9: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
8: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
9: Chevrolet Corvette,
8: Camaro Bumblebee,
9: Ford Mustang GT,
8: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
9: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
8: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
9: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Radio Český Blaník.

Beck, Patey Rogers těm dvou život vzal. Svědomí měl, vedle nich si klek,

0: Tak tohle byly Eláni od Tatěr k Dunaju a pokud nás taky posloucháte od Aše až k těm Tatrám, tak jsme za to rozhodně rádi a taky vás za to odměníme třeba tím, že vám zahrajeme písničku na přání. O to si můžete napsat v SMS-ce anebo ve zprávě na WhatsAppu. Právě teď číslo je 720 836 3 07 a po 11. budeme hrát. Ale už za chvíli budeme hrát Vabyho Daňka, bude Outsider Waltz a také Marek Ztracený.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
2: Nákupy v online shop CZ.
3: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
2: www.onlineshop.cz.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
2: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
7: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese. S tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
8: Radio Český Blaník.

se v rock'n'rollu zhlídla, auta měla ploutve a všechny písně křídla, a žít to za to stálo, tak se mi to zdálo, bylo v nás hodně lásky a peněz bylo málo. Holky byly věrný, tak den, dva nebo týden, a neznali jsme Londýn, New York ani Vídeň, jen ze starých magazínů.

co zbylo z té krásy, jen vzpomínání asi na nalepený řasy, na podvazkový pasy. 60. léta, řeknu v jedný větě,

0: Rádio Český Blaník.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Muka jsme dojeli až k 11. hodině a za chvíli si pustíme Brontosaury a jejich stánky. Notovat si můžete i s Hankou Zagorovou. A taky bude Petr Novák a povídej. Prostě české písničky, které máte rádi, už za malý okamžik pokračujeme.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
2: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: V Čechách máme oblačno až zataženo, na mnoha místech se vyskytují přehánky a bouřky. K večeru budou od západu srážky ustávat a budou se přesouvat na Moravu a do Slezska, kde je zatím ještě jasno či polojasno a tomu odpovídají také teploty. V Čechách 27 až 32 stupňů, ovšem ve východní polovině Moravy a Slezska 32 až 37 stupňů. Na horách kolem 24, jen v Beskydech tepleji, tam naměříme až 28. A teď další zprávy a Vladan Hill s nimi ve studiu.
4: Zprávy na Českém Blaníku. Hezké dopoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hill. Česko čelí extrémnímu suchu. Řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky. S nedostatkem pitné vody jsou aktuálně problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Vláda chce snížit z 2000 na 1600 maximální počet vojáků, kteří by v příštích dvou letech mohli být nasazeni na obranu východního křídla NATO. V uplynulých letech bylo naopak posilováno kvůli ruské agresi proti Ukrajině. Se snížením počítá návrh zahraničních armádních misí. Po ukrajinských útocích údajně v Rusku hoří jedna z největších rafinérií. Požár podle očitých svědků vypukl v průmyslovém objektu v Jaroslavli. Rusové naopak udeřili na Charkovskou oblast. Nejméně 3 lidé zemřeli při nočních ruských útocích na obec Balaklia. Jakub Menčík zahájil tenisový turnaj Masters v Montrealu vítězstvím 6-3, 3-6 a 6-3 nad britským tenistou Jacobem Fearnleym. Na postup do třetího kola se ale 17. hráč světového žebříčku nadřel. Soupeře z druhé stovky porazil za 2 hodiny a 9 minut. To byly nejnovější zprávy. Přejeme krásný čtvrtek.
3: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: A aby byl ten čtvrtek ještě lepší, tak si za chvíli zahrajeme na přání. Připomínám číslo, kde můžete posílat SMSky 720 83 6307. A taky vám v této hodince prozradím, kde byste u nás mohli v přírodě narazit na medúzy. No, to budete koukat. Bude taky Lucka Vondráčková, Anaka, anebo teď Brontosavři. Michale, s vámi, hezký den.
5: Stán.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český
2: Blaník. Vyprávěj mi o tom, co jsi na světě zažil, co jsi vyváděl a potom jsi se poprvé snažil. Jestli chvíli...

0: co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Společný duet Lucky Vondráčkové a herce Filipa Blažka. Hej, lásko velká, teď u nás 14 minut po 11.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
0: Hezký den, Michale, prosím, zahrajte písničku Klára pro paní Klárku Krejčí z Mikulášovic jako poděkování za práci na mém autě, které jsem mi v pondělí předal v úplně hrozném a špinavém stavu a dostal jsem ho zpět ve stavu, jako kdyby zrovna vyjelo z výrobní linky, a to ještě za pěknou cenu. Děkuju moc a také všem posluchačům krásný den přeje Karel Moravec. Tak zdravíme, za takovouhle práci si rozhodně písničku zaslouží. Tak tady je Klára.
2: Písnička na přání
1: na Českém Blaníku.

ptali se mě, jestli jsem už něco měl s nějakou holkou.

0: Necelé 4 minutky před 11:30, jeden panic v podání kapely Lucie. A to je taky teď čas, který pomaličku už je vyhrazen přípravě oběda, že jo? Takže pokud jste se vrhli na nějakou zdravější středomořskou kuchyni, která v tomhletom vedru se dá zvládnout, tak možná do ní používáte i olivový olej. No, nemám dobré zprávy, protože právě díky požárům, které vypukly ve Francii, v Itálii, ve Španělsku, tak zničili hodně právě olivových plantáží a to znamená, že bude nedostatek olivového oleje a jeho cena půjde ještě nahoru, což nás teda rozhodně netěší. Vás by ale mohla potěšit další písnička, Petr Novák za chvíli a taky Hanka Zagorová a Perný den.
1: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak, toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
6: Tak nečekejte, jezděte!
7: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
8: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
7: Více na kopecký.cz.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90, Sun and Sea tuňáka různé druhy za 69,90 a Mko mysli 500 gramů za 69,90 až do 11. srpna. Kaufland.
10: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Na mobilním telefonu, na tabletu či počítači?
3: A také v digitální síti DAB.
2: Tady všude si můžete pustit Český Blaník.
3: Rádio, které vám hraje 24 hodin denně jenom česky.
2: Český Blaník. V DABu i na webu radioblaník.cz. Český Blaník.
3: To je Blaníček.
4: Zazvonil budík, rosa tě studí, chtěl bys raději spát. Ráno v pět

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Písní lesu, voda, strání, tady byl Petr Rezek na Českém Blaníku a my v té přírodě zůstáváme, protože možná si říkáte, že meduzy můžete najít tak leda někde na dovolené v moři, ale to je chyba. Meduzy se vyskytují i u nás, jsou to ale sladkovodní meduzy a teď je můžete zahlédnout třeba na Hlučínské štěrkovně na Opavsku, kde se teda rozmnožili ve velkém, mají pravda jenom 3 cm, ale dobré je vědět, že tyhle ty nejsou žhavé, takže se jich úplně nemusíme bát. Ať už vyrážíte k vodě kamkoliv, tak si to užijte. Za chvilku tady bude Olympik a Helena Vondráčková, no a Michal Krusberský se loučí. Za okamžik už si to tady všechno převezme Verča. Já se na vás těším zase zítra po 6.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například maso Příbram, Vysočina 700 gramů za 96,90. Zátkovy vaječné těstoviny různé druhy 500 gramů za 21,90. A Lays chipsy různé druhy za 39,90. Až do 11. srpna. Kaufland.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
3: Oba.
5: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
6: Zdravím všechny posluchače. Jsem Jana a pracuji v řeznictví Zeman maso uzeniny už 10 let. Tímto zaměstnáním jsem získala stabilitu, jistotu a spoustu nových zkušeností. Pokud máš i ty chuť pracovat v příjemném kolektivu, přidej se k nám. Osobní přístup, stravenky, zvýhodněné nákupy a výčet dalších benefitů, které zkrátka nesklamou.
7: Staňte se součástí stabilní české společnosti a získejte jistotu. Volné pozice najdete na prodejnyzeman.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
11: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
9: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Posloucháte Český Blaník, za chviličku už tu bude pravé poledne a já vám nabídnu další české písničky, které máte rádi, to vám můžu slíbit. Tak třeba Václava Neckáře. Láska má, ty světlo v temnu. Taky skupinu Jelen, s těmi se budeme vznášet v oblacích. A bude tu i Valdemar Matuška a spolu s ním i Slavíci z Madridu. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně stít. Vesíro patlíky, poslouchat Slavíky, zpívat si s nima. Tak to byla jenom malá ochutnávka toho, na co se můžete těšit mezi 12. a 13. na Českém Blaníku. Počasí na Českém Blaníku. A teď se pojďme podívat na to, jestli se na tom počasí přeci jenom něco změní a budeme se mít třeba o něco lépe a bude nám o něco menší horko. Očekávejte, že během dneška se nejvyšší teploty budou v Čechách pohybovat do 32 stupňů, na Moravě a ve Slezsku do 36, na horách kolem 22. Očekávejte, že se také k večeru mohou objevit přehánky nebo bouřky. Místy mohou být i silnější. V noci ochlazení na 21 až 17 stupňů. No a pokud jste zvědaví, jak to bude zítra, tak vás možná potěším. Lehce se nám ochladí a očekávají se teploty 24 až 28 stupňů, na jihu Moravy místy až 30. Tak to bylo všechno o počasí. Za chviličku zprávy.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní 1 kg za 11,90 a losos filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
2: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
3: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
4: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
3: Alfa křížovky, ty s duhou
4: a s ptákem.
5: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Pohodový čtvrtek, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Pátek přinese do Česka ochlazení, ale jen krátkodobé. O víkendu teploty opět vystoupají na tropické hodnoty. Bude jasno až polojasno a až 34 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se sice můžou k večeru objevit deště i bouřky, ale tropy potrvají i v dalších dnech. Vedra mění nákupní košíky Čechů. V tropických dnech lidé častěji sahají po zmrzlinách, vodách nebo ledových čajích. Jaké kategorie naopak ztrácejí na atraktivitě, řekne viceprezident hospodářské komory Tomáš Prouza.
9: V horkém počasí zaznamenali významný propad kategorie spojené s domácím pečením a přípravou teplých jídel. Prodej cukru klesl o 18%, výrazně slabší byly také prodeje mouky, vajíček a kuchyňských olejů. Ve vedrech se snížily také prodeje čaje a kávy.
8: A tvrdý alkohol při nákupech volí také podstatně méně lidí. V posledním červnovém týdnu zemřelo v Německu kvůli vysokým teplotám zhruba 9600 lidí. V novém odhadu takzvané nadúmrtnosti to uvedl institut Roberta Kocha. Svůj původní odhad tak zhruba zdvojnásobil. V týdnu od 22. do 28. června v Německu několikrát za sebou padly teplotní rekordy. Hokejová osmnáctka podlehla v závěrečném utkání základní skupiny B na Hlinka Grecky Cupu v Edmontonu Finsku 4-5 a do semifinále nepostoupila. Svěřenci kouče Jaroslava Nedvěda skončili s bilancí jedné výhry a dvou porážek třetí a v noci na sobotu budou hrát o konečné páté místo se Švýcarskem. Tolik aktuální zprávy, mějte krásný čtvrtek.
7: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré poledne, teď už možná spíš odpoledne, protože už jsou 4 minuty po 12. hodině. S vámi je Veronika Rážová, před námi Vašek Neckář, Martina Pártlová nebo Jarek Nohavica a spolu s ním Čechomor Kometa.
10: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela, zmizela jako laň lesa ve nízku. očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem. My už tu nebudem, ach pícho marnivá.

padají vagóny, pan Kepler rozepsal nebeské zákony, hledal až nalezl hvězdářských triér. Tajemství, která teď neseme na bedrech, velká a odvěká, tajemství přírody, že jenom z člověka člověk se narodí, že kořen s větvemi ve strom se spojuje.

zmrzavý neumírá a dobře ví, kam letí ten čár. Dá ti okovů pár zlatých,

0: O tom, co je láska má, zpívá Václav Neckář, tedy láska jeho. 12 hodin, 14 minut skoro. No a my teď zamíříme přímo do samotného centra našeho hlavního města. Konkrétně na Václavské náměstí, kde vzniká úplně nová tramvajová trať. A teď už je pod ní časová schránka. Včera ji tam uložili organizátoři celé rekonstrukce. A jestli vás zajímá, co v takové schránce je, tak se to dozvíte. Prozradí nám to předseda výboru Sdružení Nového města Pražského Richard Hess.
1: Ten cíl je uložit a nějakým způsobem vlastně zaarchivovat předměty nebo informace, které se týkají současné doby. V té časové schránce jsou i věci, které se týkají covidu. Další věc, která tam je celkem zajímavá, tak je nějaká elektronická stopa, to znamená webové stránky třeba, které jsme vytiskli, které jsou tam teda v papírové podobě. Jsou tam ale i flešky, to znamená, je tam i ta digitální stopa a je tam celá řada věcí, těch předmětů je spousta.
0: Tak teď je otázkou, kdy ji kdo vyzvedne, protože jestliže jsou tam flešky a další věci, tak aby budoucí generace vůbec věděly, jak se do nich dostat. Každopádně je to krásný nápad, děkujeme, no a pokračujeme dál v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Karel Gott s Luckou Bílou, Karel Zich anebo Jelen v oblacích na Českém Blaníku.

0: Krásný duet Karel Gott, Lucie Bílá, co sudičky přáli vám na Českém Blaníku. Za 5 minut bude 12:30. No a já bych vám přála, abyste si dnes udělali čas na to podívat se na naše sociální sítě. Tak co vy na to? Mrkněte, najdete nás tam jako Český Blaník, jak na Instagramu, tak na Facebooku jsme aktivní, takže každý den přibývají příspěvky, každý den tam pro vás chystáme zajímavosti o vašich oblíbených interpretech, o písničkách, pátráme taky v historii písniček a stejně tak se tam i poučíte a pobavíte. Český Blaník, přesně tak jsme na Instagramu i na Facebooku.
1: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
2: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
1: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
3: Dotace opravdu po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok? Nula.
4: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
3: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
4: Renovace bez úroku? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok? Nula.
3: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
4: Maxi dotace.
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
6: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
7: České písničky, které máte rádi.
8: Na Českém Blaníku.

drahtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Řízení je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít. Ve stínu potvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.

0: Posloucháte Český Blaník, 12 hodin 41 minut k tomu, tak schválně, jestli pak už máte plány na víkend, no a jestli pak už jste taky připraveni na to, že počasí se nám konečně umoudří. Je to tak podle předpovědi meteorologů, sice ne, že by klesly teploty výrazně, ale bude to o něco lepší a navíc se dočkáme deště. Jinak je důležité taky zmínit, že během tohoto období by bylo dobré, abyste mysleli nejenom na to, že si můžete třeba dát příjemnou koupačku v bazéně, ale i na to, že vodou se musí skutečně šetřit. Je to tak, sucho je veliké a proto se doporučuje, aby lidé, dá se říct, napříč celou Českou republikou s vodou šetřili, ideálně nenapouštěli bazény, ideálně neplýtvali vodou ve venkovních sprchách a ještě lépe nezalívali, pokud to není vysloveně potřeba. Pokud máte zásoby dešťovky, tak v tom případě je to skvělé, ale pokud ne, zkuste opravdu myslet na to, že voda dochází v mnohých zdrojích dokonce, kde nikdy voda nedošla, tak už téměř není. Tak pozor na to, buďte obezřetní, ale taky ohleduplní nejenom vůči sobě, ale i vůči ostatním. Před námi už jsou další české písničky. Jedna od Michala Tučného, další od Honzy Kalouska. Chodím ulicí už za chvíli.
1: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
2: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na.
3: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
4: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
5: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Radio Český Blaník.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.
2: Až jednou řekni, stačilo to, tak já jdu, pochopím, jen prosím tě pomalu. Až jednou řekni,

0: Marek ztracený, pomalu. No, sice to vypadalo, že to utíká pomalu, ale už je to tady. Už zítra proběhne velký koncert Marka ztraceného na Letenské pláni. Bude tam narváno, to už je jasné teď. A ta atmosféra, já si myslím, že bude dokonalá. Tak jestli vyrážíte, užijte si to. No a jestli zůstáváte na ladině na vlnách Českého Blaníku, užívejte taky. Mám tu pro vás třeba činasky. Taky Věru Špinarovou, Jednoho dne se vrátíš. A Janek Ledecký s kapelou Žentour nám budou zpívat o tom, jak proklíná. Třináctá hodina je tu, za chviličku zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak vypadá to, že se svatý Petr konečně umoudřil a že bude lépe. Očekávejte, že v noci nám klesne rtuť teploměru na 21 až 17 stupňů. Zítra přes den naměříme 24 až 28 v Čechách. Na jihu Moravy se opět ohřejete o něco víc, tam bude až 30. Na horách kolem 19. Takže to si myslím, že je úplně ideální místo na to, kde se schladit. Už za chviličku slibované zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
5: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
8: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna. Setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz
9: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Příjemné středeční odpoledne, jsou tady zprávy s Vladanem Hýlem. Nafta v Česku za poslední týden opět zdražila, benzín mírně zlevnil. Cena nafty se od minulé středy zvýšila o 76 haléřů na průměrných 44 korun 66 haléřů za litr. Naopak nejprodávanější benzín Natural 95 během týdne zlevnil o 15 haléřů a u českých čerpacích stanic se aktuálně prodává v průměru za 42,20. Nedávné případy znovu upozornily na riziko otravy oxidem uhelnatým. Ten je bez barvy, chuti i zápachu. Které zdravotní potíže můžou signalizovat zasažení tímto nebezpečným plynem, říká mluvčí hasičů Václav Pilný.
11: Otrava oxidem uhelnatým se projevuje jako malátnost, cyčení v uších, bušení srdcem, dloby, závratě, zvracení, případně i bezvědomí. První pomoc spočívá ve vynesení postiženého na čerstvý vzduch a přivolání zdravotnické záchranné služby.
10: Zajímavostí je, že člověk otrávený oxidem uhelnatým není smrtelně bledý, ale má naopak třešňově červenou barvu. Francie od příštího týdne zakáže nevyžádané telemarketingové hovory. Cílem nového zákona je ochrana spotřebitele před dotěrnými prodejními praktikami a zranitelné osoby před podvody. V Česku platí podobný zákon od roku 2022. Nejlépe placeným českým sportovcem je podle žebříčku časopisu Forbes třetím rokem po sobě hokejový útočník David Pastrňák. Hvězda Bostonu v NHL si v minulé sezóně vydělala 275 milionů korun, což je o 30 milionů korun méně než o rok dříve. To byly nejnovější zprávy, přejeme pohodové odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: 13 hodin 4 minuty, dobré odpoledne vám přeje Veronika Rážová. Za chviličku si budeme povídat o úžasné hudební akci, která nás čeká zítra. Je to blanický koncert, víc prozradím za pár okamžiků. Do té doby Jaroslav Uhlíř se Zdeňkem Svěrákem, Činasky a nebo Iveta Bartošová. O lásce na Českém Blaníku.

0: Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák, Neopouštěj.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: A teď se pojďme vydat na jednu unikátní, báječnou, skvělou hudební akci. Ta se odehraje už zítra v Chomutově, a to na náměstí 1. máje. Možná, že už tušíte, kam mířím, nejenom do Chomutova, ale taky na další letní koncert Rádia Blaník. Tentokrát se můžete těšit na Jakuba Smolíka, Terezu Maškovou, taky Janka Ledeckého, a stejně tak zahraje a zaspívá naše báječná blanická kapela. Všechno se to strhne 5 minut před 16:30 odpoledne, takže pokud máte možnost, buďte tam raději o něco dříve, ať chytnete dobré místo, ať dobře vidíte a taky dobře slyšíte. Jinak, co je důležité, je fakt, že se na místě budou opět rozdávat blanické samolepky, tedy sluníčkové samolepky Rádia Blaník a Centropolu, a pokud vy takovou samolepku budete mít, pečlivě ji uschovejte, protože tahle samolepka vám může přinést 100 000 korun na ruku. O tom zase někdy později. Ještě důležitá informace je to, že vstupné se neplatí. Takže tenhle skvělý hudební zážitek můžete mít zcela zdarma. Tak užijte si to v Chomutově, už zítra za 5 minut 16:30 začínáme a je rozhodně na co se těšit.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník.
3: Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
3: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
4: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Petr Kolář, Leona Machálková a jedna seriálová, tak to je Den, kdy se vrátí láska. No a pokud se ptáte, kdy se vrátí Petr Kolář na pódia letních koncertů Rádia Blaník, tak já můžu prozradit, že vidět ho můžete a slyšet hned 14.8. a to v Napajedlech, potom vystoupí i v Prostějově 4.9. a koukala jsem se, že se na něj můžete těšit i v Prachaticích 25. září. Teď už jdeme dál, pokračujeme v rytmu českých písniček. Za chviličku opět a Radeček, Žentour a nebo Jitka Zelenková.
1: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
2: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Alfa křížovky jsou nej, doba to husí jedej.
5: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva.
8: Vyslev se na to, Franto.
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
11: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
10: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly, tvůj úkryt před horkem.
13: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla Coffee.
14: Let's go, go, go, go, go. Pojďte s námi, pojďte za gorilou.
13: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
15: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
16: Rádio Český Blaník.

0: Do hotelu California jsme zavítali s Jirkou Kornem. Tak já jsem konečně objevila velice pozitivní předpověď počasí. Meteorologové slibují doslova, že je to potěšující předpověď, a to proto, že tyhle supertropické dny nakonec budou už brzy minulostí. Ve čtvrtek a v pátek ještě na Moravě a ve Slezsku bude sice teplo, ale začne se ochlazovat. O víkendu ještě budou tropy, ale pozor, pozor. Výraznější ochlazení bude velice záhy. Dočkáme se 23 až 28 stupňů Celsia. Očekávejte, že příští týden by mělo být počasí trošičku propletené přeháňkami, případně i bouřkami. Teploty budou kolem 28 až 32 stupňů, takže pořád to nebude tolik, jako je momentálně teď. No a od úterý do čtvrtka očekávejte jasnou až polojasnou oblohu, tedy déšť ustane a teploty se budou opět pohybovat kolem 30. Pak by mělo dojít ale k citelnému ochlazení a Český hydrometeorologický ústav tvrdí, že to vydrží až do konce srpna. Dá se to ale shrnout, že srpen bude teplotně nadprůměrný, protože to, co zažíváme teď, jsme zkrátka a dobře ještě nezažili. Tak se držte, myslete na to, že základem je dobrý pitný režim a taky v těch dnech, kdy jsou největší tropy, se ideálně co nejvíce šetřit. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku Olympic, taky Slza anebo Pavel Vítek na Českém Blaníku.
1: Proč se Adélka bouchá do hlavy, někdy hučí a třepe rukama?
2: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
3: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
4: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor. Nadechněte se pro lepší výkon.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
6: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Střechy Bohemia Turovec. Hledáme šikovné kolegy na pozici rozpočtáře a stavby vedoucího. Máš zkušenosti v oboru? My je umíme více než nadstandardně ocenit. Ozvi se nám. Kontakt najdeš na www.střechybohemia.cz. Střechy Bohemia. Váš partner ve výškách.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
9: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kilogram jen za 59,90. Nevěříte?
10: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kilogram. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
9: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.
11: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
12: Český Blaník.

0: Papečková zmrzlina a vychlazená malinovka. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Tak to byla kapela Olympic, jako za mlada na českém Blaníku. Jen pár vteřin nás dělí od 14. hodiny a po ní si dáme třeba Turbo, Hráč. Proč měl bys dát? Taky tu bude Pavel Bobek.
1: Veď mě dál, cesto má.
0: A nebo Miraj, Tenkrát.
2: Jako když tenkrát venku zembet lidi začali hrát.
0: Taky se spolu vydáme do Plzně a to rozhodně není všechno. Tak zůstávejte s českým Blaníkem.
3: Počasí na českém Blaníku.
0: Předpokládá se, že v noci klesne rtuť teploměru na 21 až 17 stupňů. Zítra pak vystoupá ke 24 až 28 stupňům. Na jihu Moravy bude tepleji, až 30 stupňů Celsia. Na horách jen kolem 19. Tak krásný den.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
6: Třikrát zelená, smažák!
7: Říkej!
8: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
9: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
3: Český Blaník.
10: To jsou české písničky, které jste už dlouho neslyšeli.
11: Stříhali do hola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.
3: I ty, které se budou kadeře zpívat padaly i za 20 let.

0: Krásné čtvrteční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko čelí extrémnímu suchu. Řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky. S nedostatkem pitné vody jsou nyní problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Na koleje usedá stále více cestujících. Za první pololetí tohoto roku využilo vlakové spoje 85,5 milionu lidí. Meziročně je to skoro o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, přiblíží mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
1: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Doživotní trest uložil německý soud 25-letému Afgánci, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Zároveň soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance Katie McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka travnatého Grand Slamu nestačila na Rusku Samsonovovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
2: Rádio Český Blank.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 4 minuty po 14. hodině, to je aktuální čas, posloucháte Český Blaník a za chviličku si poslechnete jednu od skupiny Turbo, bude tu i Naďa Urbánková s Jirkou Grossmanem, ale ještě předtím Michal David. Disco příběh.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž? Daleko od svých, daleko od domova. Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

Kapela Turbo a jejich hráč na českém Blaníku jen krátce před 14:45. No a pojďme se teď společně podívat do Plzně. Já si myslím, že se to všechno teď dost točí kolem počasí. A hledání chladu.

0: Ale tady na Spilce, kde se teďko nacházíme, tak ta teplota je nejnižší z těch našich sklepů a je to opravdu kolem těch 8 stupňů.
1: No to je nádhera. 8 stupňů. Hned bych si do toho sklepa vlezla. Tak já doufám, že jste se inspirovali a že třeba vyrazíte do Plzně, protože vám tam bude krásně. Možná i zima. Za chviličku Pavel Bobek, Jakub Smolík anebo Lenka Filipová. Dobrý Bůh to ví.

0: Veď mě dál, cesto má, tak to byl Pavel Bobek na Českém Blaníku. Cesta nás dovedla až ke 14. hodině 24. minutě. No a za chviličku se můžete těšit na rekord, který nám přinese z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit Pepíno Vaněk. Já zatím nebudu naznačovat, o co půjde, ale můžu říct, že se rozhodně máte na co těšit. Zůstávejte s námi, bude to stát za to. Do té doby si dáme kabáty Hanku Zagorovou anebo Miraje. Tenkrát.
1: Už tam bude.
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře.
1: Mňam.
3: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Výhry.
5: Slevy.
4: Zábava.
6: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
6: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaurie či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
6: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
11: České písničky, které máte rádi.
12: Na Českém Blaníku.

Český baník. Umí se smát i prát, a každý má je rád. I vy je račte znát, čmolit.

0: Co Čech, to rekord.
1: 14 hodin 40 minut posloucháte Český Blaník a já jsem vám slibovala, že dorazí Pepíno Vaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Pokud jste v muzeu ještě nebyli, tak byste možná měli zavítat, protože to tam opravdu stojí za to. Těch zajímavých a neobvyklých rekordů je tam opravdu velká spousta, stejně tak i kuriozních věcí. No a tentokrát půjde o jeden kousek závodní a zároveň i dlouhověký.
2: S velkou úctou jsme do České knihy rekordů zapsali nejstarší účastnici veterán rally Křivonoska, která ve věku 90 let a 2 dny absolvovala závod jako řidička motocyklu se sidecarou a najezdila 108 kilometrů a celkově se umístila na 17. místě. Gratulujeme a držíme palce do dalších let a přejeme hodně zdravíčka.
1: No a my smekáme a samozřejmě taky držíme palce a budeme se těšit na další rekord.
0: Co Čech, to rekordman.
3: Na Českém Blaníku.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Datart pořádá Maxi Výprodej.
8: Cože? Maxi Výprodej?
7: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
8: Tak to je další level.
7: Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
11: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
12: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český Blaník.

0: Je nádherné, tak to je písnička Davida Dejla. Český Blaník posloucháte, 15. hodina je tu. No a před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Dáme si Popelky od Karla Černocha. Popel krásy, hrášek, touhy, není mé. Bude tu i Valdemar Matuška, Vítr to ví. To ví snad jen a nebo Svědomí kapely Kryštof. A znám pár přístavů a pocit mám, že přesto ztroskotávám. Už za chvíli taky zprávy, ale ještě předtím pojďme na počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Vypadá to, že se lehoulince ochladí a tak se dočkáme nejdřív v noci teplot mezi 21 až 17 stupni, zítra přes den pak 24 až 28 v Čechách, na jihu Moravy až 30. Na horách bude kolem 19.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
5: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
4: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
5: Těšíme se na vás.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Krásné čtvrteční odpoledne, jsou tady zprávy a Vladan Hýl. Česko čelí extrémnímu suchu. Řada obcí po celé republice hlásí vyschlé potoky, prameny a říčky. Nízká je také hladina podzemních vod. Nejvíce zasažené suchem jsou jižní a západní část republiky. S nedostatkem pitné vody jsou nyní problémy spíše lokálně, informuje o tom Deník N. Na koleje usedá stále více cestujících. Za první pololetí tohoto roku využilo vlakové spoje 85,5 milionu lidí. Meziročně je to skoro o 7% více. Co mimo jiné stojí za rostoucím zájmem, přiblíží mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.
8: Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen s moderními soupravami, které nabízejí řadu doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
7: Zájem ze strany cestujících pozitivně ovlivňuje i rozsáhlý informační servis před a během jízdy. Doživotní trest uložil německý soud 25-letému Afgánci, který loni v únoru v Mnichově úmyslně najel do odborářské demonstrace a zabil dva lidi. Zároveň soud vinu obžalovaného označil za zvlášť těžkou, což v německém právním řádu prakticky znemožňuje propuštění z vězení po 15 letech. Lindě Noskové návrat na kurty po triumfu ve Wimbledonu nevyšel. Na betonu v Torontu podlehla Američance Katy McNellyové navzdory slibnému začátku 6-7, 1-6. Ve druhém kole vypadla také Barbora Krejčíková. Předloňská šampionka travnatého Grand Slamu nestačila na Rusku Samsonovovou. To byly nejnovější zprávy, přejeme krásné odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Kapela Lucie, Karel Černoch a taky Iveta Bartošová, tak to je náplň následujících minut na Českém Blaníku. A pozor, už brzy tu budou 3 ve 3 a dneska pro vás chystáme takovou lahoutku, hudební lahoutku.

0: byla Lucie, takhle tě mám rád na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník.
2: 3 ve 3.
0: A dnes, jak jsem říkala, tu máme skutečnou hudební lahůdku. Jedná se totiž o 3 písničky, které nespojuje název, ale to, že jsou to české verze písniček Boba Dylana. A dáme si Golden Kids, Časy se mění, tedy v původním znění The Times They Are Changing. Ta vznikla v roce 1969, tedy v podání Marty Kubišové, Václava Neckáře a Heleny Vondráčkové, které známe jako Golden Kids. Valdemar Matuška zase od Boba Dylana přespíval písničku, kterou nazval Vítr to ví, a je to písnička Blowing in the Wind, původně od Boba Dylana. Valdemar Matuška ji zpíval už od roku 1968. No a do třetice Bob Friedl, tak ten má písničku Boba Dylana I Want You, která se v české verzi jmenuje Řekni, kde jsi, a vyšla poprvé v roce 1974 na jeho albu Abeceda. Tak to si myslím, že stačí. No a pojďme se teda dát ty 3 písničky, které spojuje to, že jsou to původně originály od Boba Dylana. A řekla bych, že všechny jsou víc než vydařené.
2: 3 ve 3.
1: Na Českém Blaníku.
3: Sem, pojďte blíž.
1: Českém Blaníku.

které znám. Jdou trávou i úbočím skal. Jsou cesty zpátky a jsou cesty tam.

cest, ptám se vesnic, ptám se měst, kde tě hledat mám a sám jdu stále dál. Ptám se rok a ptám se díl, kde je konec.

0: Tak to byl Bob Friedl, Řekni, kde jsi původně, to byl ovšem jiný Bob, Bob Dylan. Tak to byly tři ve tři, tři písničky, které vlastně byly inspirované písněmi Boba Dylana, jsou to české covery a já věřím, že se vám líbily stejně tak, jako jsem si je užila já. Za chviličku pokračujeme dál, budeme tu mít kapelu Krištof Petra Kotvalda a nebo taky Lucii Bílou, její Děkuju ti.
1: Nákupy v online shop CZ.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
1: www.onlineshop.cz.
3: Alfa křížovky jsou nej, doba to hus jedej.
4: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
5: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
4: Alfa křížovky, ty s duhou.
5: A s ptákem.
6: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, máme pro vás senzaci.
8: Tento týden vepřová plec u Zemana za neuvěřitelných 59,90. No ano, 1 kg jen za 59,90. Nevěříte?
9: Ale ano, tento týden ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny vepřová plec za naprosto, ale naprosto senzačních 59,90 za 1 kg. Opravdu, čerstvá plec jen za 59,90.
8: Vám nejbližší řeznictví najdete na prodejny Zeman.cz.
10: Představ si snídani, kterou slyšíš, kterou cítíš a kterou si opravdu vychutnáš. To je smysly. S-mysly. Smysly? Mysly bez přidaného cukru, plné chuti a poctivých surovin. Smysly, které si vychutnáte všemi smysly. Objednávejte na www.smusly.cz.
11: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet, vaše outletová destinace.
12: Rádio Český Blaník.
13: České písničky, které máte rádi.

0: Posloucháte Český Blaník a dobře děláte, protože my vás tady zásobujeme stále českými písničkami, které máte rádi. No a zásobovat budeme dál, už za chviličku budeme pokračovat, tak já doufám, že zůstanete naladěni na těch správných vlnách. Teď se ale pojďme podívat trošičku do zóny dopravy. S tím totiž, jak houstne automobilová doprava, tak neustále roste popularita vlakové dopravy, tedy té železniční. No a můžeme říct, že například České dráhy v letošním prvním pololetí přepravili 85,5 milionu lidí, což je skoro o 7% víc než loni. Podrobnosti už má mluvčí drah Petr Šťáhlavský.
1: Zájem o cestování táhne vnitrostátní přeprava. Největší přírůstky cestujících jsme zaznamenali v rámci příměstské a regionální dopravy a na vybraných dálkových linkách s velkým konkurenčním potenciálem, především v porovnání s individuálním motorismem. Větší zájem o cestování vlaky Českých drah je spojen také s moderními soupravami, které nabízejí řady doplňkových služeb, včetně bezbariérového cestování nebo připojení k internetu přes palubní Wi-Fi.
0: Tak to vidíte, já si myslím, že to je velký úspěch a že dá se říct, že vlaky jsou velice pohodlné a hlavně je to ten nejbezpečnější dopravní prostředek. Takže pokud i vy fandíte železnici, tak fanděte dál. Navíc myslím si, že nám hraje do karet i to, že vyšší ceny benzínu a nafty přece jenom znamenají vyšší náklady při té automobilové dopravě, takže pokud zvolíte vlak, myslím si, že v žádném případě nebudete litovat. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku duet Petrianu a Petra Jandy a nebo taky Petr Rezek. Si na Českém Blaníku.
2: Tahitské léto a Popolspráha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Akopalspráha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na akopalas.cz.
5: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
6: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariéra.lidl.cz.
7: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
8: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
9: Vstup je zdarma! Hezkou hru!
10: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
11: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain

0: Mountain Gorilla Coffee. Farmářská káva ze srdce Afriky. Kup kávu a zachraň gorilu na www.kavagorilla.cz.
1: A nyní výjimečná káva Mountain Gorilla Coffee s výjimečnou slevou 20% a možností získat gorilí hrnek jako dárek. Kupuj teď na kavagorilla.cz.
2: Český Blaník.
3: To je Blaníček.

co je smích, který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve mně.

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Hanka Zagorová a její cesta ke štěstí na českém Blaníku a my cestujeme dál českými písničkami. Za chviličku tu bude jedna od Karla Zicha.
1: A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát vysplou prašnou cimu.
0: Taky si dáme Karla Kryla a jeho Děkuji.
2: Děkuji za ohně vzplanutí.
0: A se vzkazem v lahvi přijde Luzka Vondráčko.

0: vám i prozradím, že tu budeme mít písničku dne a vy se máte opět na co těšit. Vydržte ještě chvilku, za chvíli tu bude. Do té doby si dáme ještě zprávy anebo počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že v noci se nám ochladí na 21 až 17 stupňů, takže konečně si budeme moct pořádně vyvětrat. Na západě a severu Čech to bude dokonce jen kolem 14 stupňů, na horách kolem 13. Zítra čekáme jasnou až polojasnou oblohu s tím, že tu a tam by mohlo ještě pršet. Teploty 24 až 28 v Čechách, na jihu Moravy místy až 30 stupňů, na horách bude kolem 19.
2: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v Plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
0: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Česko dál trápí horko a na pilnu kvůli tomu mají i záchranáři. Třeba ti praští častěji řeší kolapsy z veder nebo zhoršení zdravotního stavu chronicky nemocných pacientů. Například za včerejšek šlo o ošetření 12 kolapsů, které souvisely s vysokými teplotami. Vody v krajině ubývá, vysoké teploty a dlouhodobý nedostatek srážek zhoršují situaci na mnoha místech v Česku. Vodoprávní úřad v Jihlavě proto vyzývá obyvatele i firmy, aby s vodou co nejvíc šetřili. Na situaci bude dohlížet, jak říká mluvčí radnice Radovan Daněk.
5: Vodoprávní úřad také zintenzivní kontroly, zaměří se zejména na dodržování povolených odběrů, a to jak povrchové, tak podzemní vody, a na dodržování minimálních zůstatkových průtoků ve vodních tocích pod vodními nádržemi.
0: Výzvu vodoprávního úřadu převzala taky řada obcí na Jihlavsku. K šetření vodou vyzývají své obyvatele třeba Větrný Jeníkov, Cejle, Stonařov nebo Brtnice. Ostrava vyrazila do boje s invazním bolševníkem velkolepým. Ten v Česku patří mezi nejnebezpečnější invazní druhy rostlin. A to i pro lidi. Jeho šťáva totiž obsahuje látky, které způsobují puchýře a záněty. Ostravská radnice začala s likvidací na lesních pozemcích podél Trnkovecké ulice. Policie vyřešila letitý pomníček. Kriminalistům se podařilo dopadnout muže podezřelého z vraždy, která se odehrála před 15 lety. Dnes 53-letý muž ubodal v Praze v Karlíně bezdomovce ze Slovenska. Klíčovým důkazem se stal vzorek DNA. Pachateli hrozí 15 až 20 let vězení nebo výjimečný trest. Tolik zprávy, hezký den.
1: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: 16 hodin a 5 minut, přeju vám krásné odpoledne. Od mikrofonu vás zdraví Veronika Rážová a mám tu pro vás Karla Zicha, Petra Muka a nebo Katapulty. Takže takové skvělé složení, tedy samé české písničky, které máte rádi. Tak hezký poslech.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Telegram s adresou Svět.

0: Tak to byl Karel Zich na Českém Blaníku.
1: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.
0: Každý všední den vám přinášíme jednu písničku, ke které se i něco dozvíme. Tentokrát to bude písnička Blaník 25. Slunce dál svítí. No a tu jsme si nadělili k 25. narozeninám Rádia Blaník. Určitě ji znáte, určitě jste ji tady u nás slyšeli. No a my jsme chtěli tak nějak zjistit, co se vlastně skrývá na pozadí téhle vydařené písně.
3: Tak já jsem moc rád, že jsem byl u nejzásadnější písně historie Blaníku. Doufám aspoň, protože to byla velká věc psát něco k 25 letům Rádia Blaník. Sešlo se na ní mnoho skvělých interpretů a bylo to trošku jako výzva, protože někteří ty interpreti se ani třeba na podích za stolik nepotkávají, ale dát něco dohromady, co by je tak jako spojilo a združilo, stejně jako je združuje a spojuje Rádio Blaník. A já doufám, že to slunce nikdy nezhasne a bude svítit dál a přeju Blaníku jenom to nejlepší.
0: Tak my moc děkujeme, krásné to je, to byl Jenda Vávra, tedy autor samotné písničky. No a já už vás nebudu napínat, tady je oblíbená písnička Blaník 25, Slunce dál svítí na Českém Blaníku.
2: Písnička dne
1: na Českém Blaníku.

0: Aleš Brichta, Rakajn a slečna závist na Českém Blaníku. 2 minuty nás dělí od 5:30 a my se už za chviličku budeme věnovat písničce na přání. Já vám prozradím, jak na to, tedy jak na ní, jak si o ní můžete napsat. No ale ještě předtím bych ráda podotkla, že dnešek je, neřekla bych až tak významným dnem, ale zajímavým dnem. Je to totiž Den svěžího dechu. Každoročně připadá na 6. srpna. Je to takový neoficiální, ale užitečný den, kdybychom si měli uvědomit, jak je důležitá hygiena ústní dutiny. Takže nejenom, že bychom si měli důkladně čistit zuby, ale také čistit jazyk, protože to prospívá našemu zdraví. Neměli bychom zanedbávat mezizubní prostory, zároveň také pít dostatek vody, když už žvíkat, tak bez cukru a pravidelně navštěvovat zubaře a dentální hygienu. Tak to všechno se skrývá za Světovým dnem svěžího dechu. Tak oslavte to, jak uznáte za vhodné. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi. Jedna od Lucky Vondráčkové. Bude tu i Marek Ztracený, anebo Činasky.
1: Krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. Bohatý program pro celou rodinu.
2: Řemeslný jarmark, výstavy, přehlídka krajkových oděvů již v sobotu 8. srpna.
1: Užijte si krajkářské slavnosti v Sedlici u Blatné. www.krajky-sedlice.cz.
3: Rodinné léto plné zážitků začíná tady. Důkaz najdete v trailparku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trailpark na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
4: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nebyl, nic ti neudělal.
7: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
9: Padá!
10: Tak si něco přej.
9: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
10: Tak to se mi to přání splnilo.
9: Cože?
10: Koukala jsem, jak velký výběr mají na česképloty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
9: No tak toho musíme rychle objednat.
11: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
12: Pohoda, klídek, tabáček a gorilí čumáček. Ahoj, tady je Michal Malátný z kapely Činasky. Jestli máš rád gorilu, doufám, že ne na grilu. Mountain Gorilla.

0: Kupuj teď na kavagorila.cz.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Na Českém hlavě.
3: Jela jsem s Marcelou a Martou

0: Sestrička s Kramárou, tak to jsou Eláni na Českém Blaníku. Jsme rádi i za ty slovenské písničky, protože ty nás baví, stejně jako ty české. No ale pokud třeba si říkáte, že jste nějakou tu českou neslyšeli dlouho a že byste ji chtěli slyšet, a nebo že jí má někdo rád a vy mu ji chcete poslat, tak právě teď je tu ta správná chvíle na to, abyste vzali do ruky telefon a na číslo 720 836 307 mi poslali, jakou že budeme hrát, komu ji budeme hrát, proč ji budeme hrát, zkrátka tohle všechno. No, mi napište, pište právě teď 720 836 307, no a za půl hodiny tady bude vaše splněné písničkové přání. Takže pište, těšte se, já se těším taky, no a do té doby třeba Harley anebo Standa Hložek.
1: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Makáte naplno, ale regenerace nestíhá? V centru Barokomor na Vinohradské 6 v Praze vám hyperbarická terapie podpoří okysličení a rychlejší návrat do tréninku. Objednejte se na centrumbarokomor.cz. Centrum Barokomor, nadechněte se pro lepší výkon.
4: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová plec bez kosti, kilo za 54,90. A Albert vejce z podestýlky M, 10 kusů s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 29.7.
5: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
6: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
8: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
9: Alegria vás zve na výlet do Ameriky.
10: Ne, ne, ne. Pojede se autem.
9: Vyberte si jednu z nadupaných amerických ikon a zažijte jízdu, na kterou se nezapomíná.
10: Chevrolet Corvette,
9: Camaro Bumblebee,
10: Ford Mustang GT,
9: legendární Dodge Charger a mnoho dalších amerických legend.
10: Užijte si jízdu na vlastní kůži.
9: Americký osmiválec vám ukáže, co dokáže.
10: Nyní na Allegrii se slevou 15%.
11: Firma na zážitky.
9: CZ.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

0: Atlantika a půlnoc na Českém Blaníku. Půlnoc to bude až za pár hodin. Teď je tu 17. a já vám už teď můžu prozradit, že po ní tu bude písnička na přání, ale od nás třeba taky Babi Daněk.
1: Tak do toho šlápni, ať vidíš kousek světa.
0: Nebo Václav Neckář, Je ráno, ano.
2: Mám trochu trému už teď, je ráno, ano.
0: A nebo taky kapela Krištof a jejich Šňůry.
3: Že chci být tvým majákem, když směr ztratíš. Víc mém, vždy, když spíš, tvé slunce i skrý.
0: Už za chvíli tu budou nejnovější zprávy. Ještě předtím pro vás mám aktuální počasí.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte, že zítra bude o fous lépe než dnes, tedy za předpokladu, že se těšíte na to, až se ochladí. Nejdřív v noci ochlazení na 21 až 17 stupňů, zítra pak přes den čekáme jasno až polojasno s teplotami do 28, na jihu Moravy do 30 stupňů Celsia. Na horách bude příjemně, jen kolem 19 stupňů. Většinou bude jasno až polojasno, jen občas se může objevit oblačnost s doznívajícím deštěm.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
7: Kontejnery Siegel, dobrý den.
8: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
7: Oba.
9: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
12: Vyberte si u cestovní kanceláře Fisher z nejširší nabídky last minute zájezdů za skvělé ceny. A leďte k moři klidně už zítra. Na výběr máme více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Fantázie. Více na fisher.cz.
13: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvalita vody se v současných vedrech zhoršuje. Hygienici na řadě míst doporučují opatrnost. V tropech se totiž daří sinicím, kterých ve vodě přibývá. Zhoršenou kvalitu vody tak mají třeba přehrady Slezská Harta na Bruntálsku nebo Hracholusky na Plzeňsku. Naopak nevhodná ke koupání je přehrada Seč na Chrudimsku, která už je na 4. stupni z 5. Horko svědčí taky vosám. Jejich hnízda rychle rostou a hasiči i záchranáři zasahují častěji než obvykle. Jak postupovat při nálezu vosího hnízda, ví mluvčí hasičů Pardubického kraje Lucie Pipiš.
14: Pokud se hnízdo nachází na veřejném prostranství ve městě, je vhodné informovat obec, město nebo správce daného objektu či pozemku. V případě menšího vosího hnízda na soukromém pozemku lze využít běžně dostupné prostředky určené k likvidaci obtížného hmyzu.
0: V případě roje včel je nejlepší kontaktovat včelaře, který zajistí odborný odchyt a přemístění. Bourání vyhořelé výškové budovy v někdejším baťovském areálu ve Zlíně dneska nezačne. Ačkoliv demoliční firma objekt dopoledne převzala, stále nejsou dokončeny přípravné práce. Demolici proto bylo nutné oddálit. K zemi by budova měla jít zítra nebo v sobotu. Stále víc lidí vyráží na farmy nasbírat si ovoce nebo zeleninu sami. Podpoří tím místní pěstitele a navíc mnohdy ušetří, protože ceny bývají příznivější. Sezóna samozběrů v Česku vrcholí. Aktuálně se sbírá třeba paprika, rajčata a nebo borůvky. Ze zpráv je to všechno. Pěkný den.
13: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Přeju vám krásný podvečer, 17 hodin, 5 minut k tomu, za chvilku písnička na přání, takže splněné přání někoho z vás, který si napsal na 720 836 307. Do té doby Babi Daněk, Blue Effect a nebo Miraj. Když nemůžeš, tak přidej.
15: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: spát, probouzím se. A zase se nemohu ubránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky. Být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
1: 17 hodin 14 minut a to je ta oblíbená chvíle, kdy někomu z vás udělám radost písničkou. A ještě radši mám, když těch lidí, kterým udělám radost, je víc. Tedy v případě, že písničku nenecháváte hrát pro sebe, ale třeba i pro někoho dalšího. Marek nám napsal, že je s taťkou na výletě karavanem v Třeboni. Jsou v kempu a hrají karty. A když jsou tam karavanem, chtělo by to písničku Bílý karavan, píše Marek. A PS, tati díky za výlet. I když se zlobíme, máme se rádi. Tak to je krásný, Marku. Já doufám, že tobě i tvému tatínkovi udělá radost, kterou si vybral. Dalibor Janda a jeho Bílý karavan. Právě teď na Českém Blaníku.
0: Písnička na přání. Na Českém Blaníku. Písnička na přání. Na

0: Je ráno, ano, tak to byl Václav Neckář na Českém Blaníku. Teď už je skoro večer, 17 hodin 26 minut a já pro vás chystám další české písničky. Za chvilku jednu od Radka Tomáška, bude tu i kapela Krštof nebo Xindl X, kterého mimo jiné už zítra můžete vidět na koncertě v Hodoníně. Potom o den později, tedy 8. srpna, vystoupí na Veveří. Tak ať už vyrazíte tam či onam, užijte si to, stejně jako jeho písničku Černý stíny už za chvilku tady u nás na Českém Blaníku.
1: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
2: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Jen jednou za rok můžete v pravé poledne zažít mši svatou na nejvyšším místě Česka. Pojďte s námi i letos na tradiční svatovavřineckou pouť. Již 10. srpna. Setkáme se v 8.30 v Peci pod Sněžkou u kaple Panny Marie, kde vás přivítá Krakonoš. www.pecpodsněžkou.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Výhry, slevy, zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Využijte nejvýhodnější ceny a nejširší nabídku last minute zájezdu od Exim Tours a už zítra si můžete užívat pohodu u moře. Vybírat můžete z více než 55 oblíbených letních destinací, včetně zájezdů s dětským klubem Mango. Více na eximtours.cz.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 74,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 9,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 19,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
11: Český Blaník.

déšť smáčí ulice. Čím víc mlčíš, tím víc s tebou mluvit chce. Že je mi to líto, fakt je mi to líto, co po dnešku je rozbitý. Chtěl bych vzít ty střepy a začít je lepit, ale dnes tím musí začít ty. Chci zmáčnout reset a smazat.

0: Letní koncerty
1: Rádia Blaník. Dobré odpoledne, 17 hodin 45 minut. Tak jestli pak tušíte, co budete dělat zítra touto dobou? No tak já pevně věřím, že odpověď je na snadě a že mi řeknete, že budete v Chomutově na náměstí 1. máje a budete si tam užívat koncert Rádia Blaník. Je to totiž další letní koncert a na něm budou zpívat Jakub Smolík, Tereza Mašková, Janek Ledecký, taky naše blanická kapela. Začíná se 5 minut před 4:30 odpoledne a bude to skvělé. Navíc vstupné se neplatí, což je báječná zpráva. No a navíc vy možná ještě něco získáte, když si seženete sluníčkovou samolepku Rádia Blaník a Centropolu, která se na místě bude rozdávat, můžete vyhrát 100 000 na ruku. No tak kdo by to nebral? Nezapomeňte si tu samolepku hlavně dobře uschovat. No a snad se na vás usměje štěstí. Rozhodně ale budete mít radost i z toho, že dorazíte zítra do Chomutova, protože vždycky letní blanické koncerty panují skvělou atmosférou a tentokrát to bude naprosto stejné. Takže užívejte, ještě jednou připomínám, už zítra, tedy v pátek 7. srpna, Chomutov, náměstí 1. máje. Za 5:55 startujeme, takže pojďte tam radši o něco dřív.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
1: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
2: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

0: Kdy hučí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak se zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Český Blaník.
13: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. Pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku. A síl starých vín, jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víš.

0: Báječný božský Karel, tak to byla písnička Jdi za štěstím, taková pěkná tečka za další 60-minutovkou, kterou jsme naplnili českými písničkami, které máte rádi. No a co vás čeká v té příští? Třeba Petr Kolář. Jednou nebe zavolá, díky vám. Taky si dáme Terezu Kernlovou a její jméno. Pojďme se vzít a zbavme se plán. A nebo Mňágu až Dior. Ne, teď ne, až za chvíli. Za chvilku tu budou taky zprávy, ale ještě předtím počasí.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čekejte, že dnešní večer konečně bude o něco chladnější, tedy spíš ta noc. 21 až 17 stupňů, na horách něco kolem 13. Očekávejte, že zítra bude většinou mezi 24 až 28 stupni v Čechách, na jihu Moravy místy až 30, na horách kolem 19. Já vám přeju krásný večer a teď už jdeme na zprávy.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Letní dovolená ve Vysokých Tatrách. To jsou moderní horská střediska Tatranská Lomnica, Starý Smokovec a Štrbské Pleso. To je turistika v oblacích nebo výlety moderními lanovkami. Naplánujte si svou dovolenou na vt.sk. Nejvýhodnější ubytování s lanovkami v ceně nakupujte online na gopass.travel.
5: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
6: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
7: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
6: Alfa křížovky, ty s duhou.
7: A s ptákem.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Pokud by se v prezidentských volbách opakoval minulý scénář, tak by dopadl stejně. Petr Pavel by ve druhém kole Andreje Babiše opět porazil. Ukázal to průzkum agentury NMS pro novinky.cz. Příští prezidentské volby proběhnou v roce 2028. Pavel kandidaturu zvažuje, naopak Babiš vylučuje, že by o prezidentské křeslo usiloval. Důležitý lék na rakovinu prsu dál chybí. Ministerstvo zdravotnictví proto přistoupilo k mimořádnému kroku. O co jde, vysvětlí ředitel Státního ústavu pro kontrolu léčiv Tomáš Boráň.
9: Aktuálně řešíme dodávky léčiv s tamoxifenem z jiných zemí Evropské unie v rámci takzvaného zvláštního léčebného programu. Ten umožní, aby lékárny mohly připravit pro pacientky individuální balení na dobu léčby 2 měsíce, tedy na překlenutí doby do dalších stabilnějších dodávek.
0: Takto připravené léky budou dál plně hrazené zdravotními pojišťovnami. Jejich kvalita, bezpečnost i účinnost zůstávají zachované. Vody v krajině dál ubývá. Patrné je to i na českých přehradách, kde klesající hladiny odhalují, co se ukrývá na dně. Třeba na Vírské přehradě na Žďársku z vody vystupuje objekt bývalé betonárny. Ten normálně vidět nebývá. Přehrada byla na konci července naplněná jen z 63% a hladina klesá dál. A současné sucho sužuje nejen Česko, ale prakticky celou Evropu a promítá se to i do lodní dopravy. Německo zvažuje, že kvůli nízkému stavu hladin řek pozastaví zákaz jízdy kamionů v neděli a o svátcích. Nedostatek vody v Rýnu, Dunaji i Labi totiž komplikuje přepravu zboží. Ze zpráv je to všechno, hezký večer.
8: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Krásný večer, 18 hodin 6 minut a teď už je tu slza.

například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem od rýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale

myslem tichou, jak padající sníh. Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku.

pak už jenom já. Zula jsem si sandály a dubosa. Škoda, že tu nejsi se mnou. Té krásy, kterou vnímám očima, kterou cítím a které se dotýkám, té je pro jednoho příliš mnoho. Sedla jsem si do trávy a píšu ti lísty. A strašně moc bych si přála, abychom se už zítra dívali spolu a říkali si přesně to, co ti teď v duchu zpívám.

říká, že sedmi krásky vykvetou sedmkrát, i když je sedmkrát utrhneš. Ale přesto by mi po ní bylo smutno. A taky mě napadlo, že má na téhle louce jinou sedmi krásku a že se mají možná stejně rádi jako my. A třeba i ty ostatní by byly smutné a to přece nechceme. Viď? Vždyť sem přijdeme zítra, pozítří a možná ještě mnohokrát, abychom se na tu letní krásu dívali spolu a šeptali si to, co ti teď v duchu zpívá.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
1: Oba.
3: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
4: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
5: No jasně, Alfa křížovky patří k létu.
6: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
5: Alfa křížovky, ty s duhou.
6: A s ptákem.
7: Zakončete prázdniny v Zoo Praha.
8: Vršovické divadlo Mana zde uvede pod širým nebem v bývalém Slonici komedii Ptáci, zvířata a moji příbuzní. Hrajeme poslední týden v srpnu vždy po zavírací hodině.
7: Záštitu převzal britský velvyslanec a 200 korun z každé vstupenky jde na podporu Zoo Praha.
8: Těšíme se na vás.
9: České písničky, které máte rádi.
10: Na rádiu Český Blaník.

0: Hledáte smysluplnou práci kousek od domova? Lidl hledá nové kolegy a kolegyně do prodejen v Praze. Od brigádníků po manažery prodejen. Nabíráme na plný i zkrácený úvazek. Získejte atraktivní mzdu a 30 dnů dovolené. Přidejte se do Team Lidl na kariera.lidl.cz. Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře do dlaní.

dávno víme, že nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Nadešel čas pro stěhování? Stěhování Vrána je to správné řešení. Máme zkušenosti, svaly, vybavení a kvalitní vozový park. www.stěhovanivrana.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás! Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto-štěpánek.cz.

0: Lenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno Jill Lenau.
1: Rádio Český Blaník.

0: Zorinko, pojď ke mně. Zoro, ke mně. Zorko. Hele, podívej, co mám. Na. No, hodná holka.
1: Když neposlouchá na jméno, určitě poslechne na dobrotu. Chutné a zdravé pamlsky, čistě přírodní krmiva od malých výrobců i všechno ostatní pro pejsky najdete na www.zvířecírodina.cz. Objednávky odesíláme hned. Zvířecí rodina. Stačí říct jenom na...
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Zahraj si minigolf! V Europarku po celé léto! Super zážitek, zábava, soutěže o nákupy a další krásné výhry!
6: Vstup je zdarma! Hezkou hru!

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky. Artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
1: Alfa křížovky jsou nej, do batohu si jedej.
2: No jasně, alfa křížovky patří k létu.
3: Zaluštíš si a dobrá nálada je tu.
2: Alfa křížovky, ty s duhou
3: a s ptákem.
4: Písnička na přání.
5: Každý všední den vždy po 8., po 11. a po 17. hodině.
4: Písnička na přání na Českém Blaníku.
5: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.

Někdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby,

rozdával bych smích lidem za možná i perskou tyč. Rozdával bych smích

přes půl vrát. A tak bych rost, no prostě skvost, a jen bych zářil spod oblohy. Bohužel

0: Klenau. Největší prodejce paruk a tupé v České republice. 14 kolekcí, desítky barevných variant, nejrůznější sestřihy a typy účesů. Pro ženy, muže i děti. Gilly Lenau. Paruky pro všechny. www.gillylenau.cz. Psáno J-I-L-L-I Lenau.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
2: Oba.
4: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.

Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

světě a čekám, co se ještě stane. Mám pořád v duši dítěte a říkají mi starý pane. Já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
1: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
2: Rádio Český Blaník.

0: písničky, které máte rádi.
1: Na Českém hlaní.
2: Červotoče ve dřevě od nás nenajdete. Jsme impregnace Soběslav. Navštivte naši profi prodejnu a showroom v Soběslavi nebo náš e-shop, kde najdete impregnované terasy, palubky, prkna, fošny, hranoly, zahradní pražce, palisády, nadzemní záhony. U nás si vyberete to nejlepší dřevo pro svůj projekt. Dřevo, co se nenatírá. Impregnace Soběslav.cz.
3: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
4: Dobrý den, jsem Hana Lang, nutriční terapeutka a dnes tu mám herečku a maminku Nelu Kajlovou. Neli, co tě zajímá ohledně Danečka?
5: Hani, malý nastupuje do školky a já mám trochu obavy, jak si zvykne na nové prostředí.
4: To je časté téma u rodičů. V podobných obdobích někteří volí tekuté probiotikum Probiom Kids od Tyso. Doplněk stravy pro děti od narození do 6 let.
5: Tak teď už to zvládnem.
6: Pro malé začátky a velké okamžiky. Doplněk stravy Probiom Kids od Tyso. Více na mytolife.cz.

0: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
1: Ratatararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
0: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
2: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
0: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: očí a třepe rukama.
1: Adélka má díky autismu potíže nám říci, co potřebuje, co jí bolí, trápí a jinak vnímá i bolest. Potřebuje v tu chvíli pomoct.
2: Vstoupil vám do života autismus? Nejste na to sami. Organizace Za sklem je tu pro vás. www.zasklem.com.
3: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
4: Český blaník.
5: České písničky, které máte rádi. Rádio Český blaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Až mi jednou vyrazí z nebeskýho depa černý vlak a naloží mi na vagóny

0: České písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: V mládí jsme se o víkendu s kámošema zrušili.

dobrá sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád. Neruš mě, jdu grilovat. Někdo píše statusy,

A tak dávám sázku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.